tak to boju sa vydá do jaj. To boju za červony, zbývajú only you. Ej zabite liju, smrči s podúškou you.